0: Ak sa povie Marek a kontrola, myslím si, že to sedí, nie? Marek priniesol túto pesničku Jarimov a kontrola.
1: Už plače.
0: No, 50. sekunda a tam, a toto ma fascinuje, že to tak vyšlo na 1. septembra.
2: To je neobrejteľ, že to tak vyšlo.
0: Škola volá.
2: Fakt?

jogurte len 1,99 eur za 1 kg. Papriku bielu len 1,39 eur za 1 kg a banány len 99 centov za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

kvalite len 1,99 eur za 1 kg. Papriku bielu len 1,39 eur za 1 kg a banány len 99 centov za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

píská. Storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.